0: Stratil som spojení. Stratil som spojení. Jsem tady, chápu tě, čekám tady. Jsem tady, chápu tě, čekám tady.
1: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
2: Dopočúvali ste skladbu Polárka od kapely Zrní a Jan Ungar spevák, textár a jeden z členov kapely Zrní je dnes tu. Vítaj, Jane.
3: Ďakujem za privítání, čau. Zdravím.
2: Ja musím povedať, že takto v úvode, že slovo Polárka je pre mňa jedno z najkrajších slov, ktoré československý jazyk pozná. Tak som veľmi rád, že sa jej dostalo tej cti a že má svoju pesničku. Ako k tomu prišlo, že práve tento názov?
3: Jo, tak tenhle ten název, stejne ako väčšina našich názvů, vzniknul, takže když posloucháme nahrávky ze soustředění, ktorých je vlastne spoustu hodin a náš basák sa tím prostříhává, tak je taky jako náhodně pojmenovává, co mu zrovna přijde prostě na mysl. Tak takhle pojmenovali tuhle písničku. Já jsem nakonec chtěl mít vzhledem k textu něco jiného, ale už se tak zažilo, už tak s tím bylo spojený s tou písničkou, že jsme to tam nechali.
2: A vy ste sa rozhodli vydať tento single na konci roka, čo je, nedá sa povedať, že úplne tradičný termín pre vydávanie niečoho, čo nemá úplne súvisť s Vianocami.
3: No, víš co, my jsme měli plán na začátku roku už, na začátku 2025, že vydáme 3 singly ten rok, takže jsme to prostě chtěli stihnout a ten třetí ještě před koncem roku vydat, no. Nic víc zatím.
2: Tak, aha, že tak keď už byl taký plán. A znamená to, že rok 2026 bude teda pre kapelu Zrní zase taký velkolepý, že ďalšie nahrávky, ďalšie koncerty a tak?
3: No, máme plán, že tenhle rok na podzim nahrajeme desku, vydáme, samozřejmě může se stát cokoliv a třeba se nám to nepovede stihnout, takže to nechcem úplně jako veřejně slibovat, ale je to jako i náš cíl letošní, že desku vydáme.
2: Vy jste chlapci, kteří už mají troška rokov, už mají asi aj rodiny, ale no. Skôr vás zaujíma to, že čím ďalej ťažšie práve sa venovať takémuto niečomu, ako je hobby, robiť hudbu a koncertovať.
3: No, je to
2: a z hľadiska práve z toho života, no.
3: Je to tak. Tak ve chvíli, kdy sme všichni se oženili a máme deti, každej dvě, až na Honzovou slistu teda, tak najednou ta kapela samozřejmě musela ustoupit do pozadí a což zároveň ale ubralo trošku takového tlaku, který v tom jako nějak přirozeně byl, když to bylo jako ta profesionální hraní. Takže vlastně to je docela příjemný. Hrajeme, koncertujeme míň, ale zároveň teďka, když už děti už jsou v takových věcích jako kolem 7-8 let, tak už máme i víc času se na zkoušení. No a je to vlastně takový příjemnější, musím říct. Jako a mám pocit, že je vlastně zdravější a pro tu hudbu příznivější.
2: Takže dá sa povedať, že aj pre vás, aj keď sa to tak nezdá, že možno poslucháčom je to taký comeback, že keď už môžeš zase venovať niečomu.
3: Ja vnímam ten comeback i u tých poslucháčov, což je vtipný, pretože jak nás poslouchá spoustu lidí, ktorí sú jako ve stejném věku, tak i u nich dochází k tomu, že už deti jim pomalu odrůstají do toho věku, kde je můžou hlídat úplně bezpečně babičky a není problém zase se vypravit na koncert. Takže vidím, že i ty lidi se vracejí, což je vtipný.
2: A je to vec, ktorá súvisí trocha aj s tvorbou, že už keď si taký usadený, ale v úvodzovkách usadený, že jednoducho už vieš, čo chceš od života, tak lepší sa ako keby aj ten tvorivý proces?
3: Ja to tak vnímam, no, ale to samozrejme musí posúdiť ten posluchač, ale mne třeba přijde, že jsme jako zralejší, no, nebo že jsme zralejší, že máme větší nadhled, míň se zabýváme jako prkotinama i v aranžích, tak jdem víc tak jako po něčem důležitým. Myslím, že ten věk pořád ještě jako je,

0: tie posledné nahrávky boli, charakterizovalo ich aj to, že v podstate ste sa už trošku vyhli elektronike. Je to vec, ktorá je konečná, alebo predsa len sa začnete hrať troška aj s mašinkami?
1: My jsme se jí asi vyhli tím, že tentokrát s náma nám ty věci neprodukoval Jonathan Pastyrčák, který je strašně zaneprázdněný a bylo takový, vlastně by to bylo obtížné na tom pracovat. Přesto, že jsme...
0: Filmy darí robiť.
1: No jasně, je strašně šikovný a tím pádem se bude různě práce. A ač jsme chtěli společně dělat, z naší, z jeho strany by ta touha byla, tak prostě ten čas tomu jako... Prostě to nešlo. Takže jsme se vydali úplně jinou cestou, dokonce jsme si i řekli, že poprvé nebudeme nahrávat s Ondrou Ješkem, se kterým vlastně děláme už od roku 2012 všechny desky, protože jsme si chtěli zkusit to jako udělat úplně sami, nahrávat si ve zkušebně a nemít vlastně nad sebou bič toho času a stresu a peněz a mít, prostě dát tomu všechno, co chceme a kolik to potřebuje. Takže ty věci jsou najednou trošku jiný. Jako producenta jsme pozvali Lukáše Palána, což je kytarista, spoluhráč našeho kapelního manažera Michala Jeníka. A zkoušíme takhle jako nově, no. A zatím nás to hodně baví. Baví nás to hlavně proto, že to je nový, že to je čerstvý. Lukáš je nadšenec, takže je to takový, řekl bych, jako mladiství najednou. A ta elektronika, promiň teda, ta elektronika, z jeho strany je to trošku jiný přístup, mašinky tam určitě jsou a budou, ale není to taková elektronika jakoby, jako dravá, alternativní, jako tomu dodával Jonathan.
0: My si teraz ale zahráme hudbu, ktorú si vyberal, a je tam Jamie XX, takže predsa len trošku mašiniek asi budeme počuť.
1: Jo.
0: Jan Unger z kapely Zrní je dnes hosťom v Pohode FM. Dobre, teraz si akože hráme. Počúvate Pohodu FM, Jan Unger z kapely Zrní je dnes hosťom, rozprávame sa aj o nových skladbách, aj o tom, aký je proces, či sa zmenil, a teda už sme sa dozvedeli, že sa malinko zmenil, a to ma zaujíma, že ľudia, poslucháči to vnímajú, že sú radi, že cítiš to, že keď príde zmena kapely, ktorú majú radi, že či na to vedia reagovať aj takým spôsobom ako vy, že či sa vedia preto nadchnúť, alebo naopak mrnčia, že to už nie je tá kapela.
1: No, tak vždycky sa najde niekto v obou tých táborech, akože slýcháme hlasy, který říkají, jo, tak od nějakého alba už jsem vás ztratil, už vám nerozumím, a jsou zase takový hlasy, který nás ve stejnou chvíli našli a naopak je baví spíš to, co děláme teďka, takže to je takový jako ty nejvěrnější, ta skupina těch nejvěrnějších fanoušků, ty s náma vlastně nějak dospívají a berou od nás všechno a užívají si to, že se to mění a že s tím pádem musí měnit i oni ten svůj přístup, dejme tomu, anebo se přirozeně i oni sami měnějí. Takže, no, není to nic definitivního.
0: Vy si vyskúšate, ako reagujú slovenskí fanúšikovia, pretože 6. februára zahráte v Prešove v Christiánii a 7. februára zahráte v Bratislave, k tomu sa ešte dostaneme, ale tak zaujíma, že kapela ako vy, ktorá v podstate čo vydala, tak to bolo kritikmi veľmi ocenené, získali ste množstvo cien a vieš, že všetko to tak išlo dobre, mm-hmm. A potom je nejaký, že čo sa vo vás zmení, že či potom je to tak, že človeče, musíme urobiť niečo, čo by to ešte prekonalo, alebo cenu, alebo už to máte také, že vyriešené. Že oškrtli sme si, že už máme cenu, už nemusíme sa pozerať na to, že čo sa bude páčiť kritikom.
1: No, tak když přišli nějaký první ceny a první úspěch, tak nám to trošku ruce svázalo, myslím, že jsme byli dost ve stresu před třetí deskou Následuj kohota, jsme si říkali, tyjo, teďka prostě dostali jsme toho anděla, teďka musíme být jako velký, musí to být perfektní, a dostali jsme se docela do krize, ze který jsme se ale dostali, a ta deska se nám nakonec povedla z našeho pohledu hodně, víc než ta první. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, že moje žena se právě vrátila z výletu a fotí mě tady za oknem.
0: Srdečně pozdravujeme.
1: Jo, mávám.
0: A k něj se ještě dostaneme.
1: Mávám taky. No a chtěl jsem dojít k tomu, že dneska už těch desek za sebou máme jakoby tolik, že už to fakt neřešíme. Že už si říkáme, že si můžeme dovolit cokoliv. Už jsme v tom takový zkušený, no. A po cenách nepráhneme a vlastně nepotřebujeme, jako máme,

0: máme nějakou fanouškovskou základnu, která s náma je a je, samozřejmě máme nějakou touhu, aby každá deska byla dobrá, aby jsme se zlepšovali a neustrnuli a neopakovali se, ale ty ceny už nás nějak jako neomezují, netlačejí.
1: A čo je vlastne taká ambícia, keď kapela už má 7 albumov, ide robiť 8, že čo by ste chceli ešte dosiahnuť?
0: No my sa furt chcem zlepšovať, to je proste, to je ten motor, ako dělat lepší aranže, mít to čistší, nějak více poslouchat, pořád na zkouškách řešíme to samý vlastně už těch 25 let a v tom se furt chcem...
1: Někde je chyba potom, keď ještě stále prýstav se zlepšovat.
0: Ne, to je právě nekonečný proces samozřejmě.
1: To je taká vec, ktorú si asi niekde povedal ty alebo kolega z kapely, že chcete si zahrať niekde v Anglicku na štadióne, alebo kde toto vás prenásleduje, že asi takéto vyjadrenie.
0: Jo, prenásleduje, zároveň to je vlastne dobře, akože pořád to nad náma je nejaký klukovský cíl, ako jednou proste Carnegie Hall a takovýhle veľkolepý cíle. Samozrejme to je jako dneska už vtip, ale podľa mňa je potreba, aby ta kapela, ktorá je svým spôsobem vlastne i jako sportovní tým nebo něco takového, tak aby měla pořád nějaký takovýhle klukovský ambice, aby to nebylo, aby to úplně neusnulo. Myslím, že i tohle je zdravý vlastně pro ten tým.
1: Že člověka to možná i zamrzí, že právě toto ľudia si pamätajú zo všetkých tých rozhovorů.
0: Ne, ne, ne, to je v pohodě.
1: A vidíš, a zpětně se pozráš, že kriticky na tvorbu Zrní alebo dokonca aj na rozhovory, že keď si prečítaš niekedy spätne rozhovory, ja neviem, 10 rokov dozadu, že vidíš, že sú to iní ľudia alebo tak?
0: Hele, úplne si to, rozhovory si 10 let spät nepo
1: no to
0: nečtu,
1: je zaujímavé.
0: Jo, nečtu, ale no, neposlúcham, ale ty nahrávky, ktorý slyším, tak tam vnímam, že sme iní, no. Jako, když se čas od času s klukama něco pustíme staršího, tak já to třeba vůbec nemůžu poslouchat. Svůj hlas třeba, jak v něm byl nějaký afekt, kterým jsem se v nějaký době snažil se odlišit nebo se najít, jako najít něco svýho. Tehdy mi to přišlo, jo, mám to je ten můj hlas prostě, to je to něco specifického. A dneska, když to slyším, si říkám, tyjo, na co jsem si to jako hrál, nebo o co jsem se snažil, že vlastně je to pro mě až nepříjemný se jako poslouchat, no, v minulosti.
1: Aj spievaš tie skladby teda už iným spôsobom na koncertoch, alebo snažíš sa sám seba nájsť a imitovať?
0: Ne, nesnažím sa imitovať sebe z minulosti. Myslím, že v tom mám daleko víc nejakého ako klidu a přirozenosti teďka.
1: Toto sa pýtam spevákov pomerne často, pretože ma to zaujíma. Ja sám totiž neviem spievať a ani nemám rád svoj hlas. Tebe trvalo, kým si sa naučil mať rád svoj hlas, alebo ešte s tým bojuješ?
0: Občas tím bojuju, občas mě to napadne. Zároveň mi docela pomohlo, že mi čas od času někdo řekne, že prostě můj hlas je mu příjemný, nebo že ho rád poslouchá, tak jsem si nějak řekl, hele, tak prostě tobě se to nelíbí, to je asi přirozený, málo komu se líbí jeho vlastní hlas, ale prostě asi to funguje, tak tomu prostě věř a nech se tím jako vést, takže už se nějak za to jako nekritizuju.
1: No a kritizovať asi nebudeme, ani keď si zahráme teraz kapelu 2.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Jan Unger z kapely Zrní je hosťom, vybral kapelu 2. Kapelu 2 nevybral úplne náhodne, pretože dnes sme už počuli, že pani manželka Barbora sa ozvala, zamávala, urobila fotku, ktorú možno uvidíme. Toto je taká vec, že keď sú dvaja hudobníci a veľmi úspešní hudobníci v rodine, tak znamená to, že vy sa musíte dohadovať aj to, že kto tento víkend hrá, že je tam aj takáto súčinnosť musí byť.
2: No jasne, jasne, no. To je základní technický parametr našeho vztahu, ale naštěstí nám pomáhají babičky, takže často můžeme hrát o víkendu oba dva a babičky hlídají děti. Takže nám to funguje hezky.
1: No a keď som sa rozprával s pani manželkou, tak spomínala váš projekt Unger Jansen a ten projekt bol vtedy ako keby taký doplnkový, ale ak správne vnímam veci, ktoré sa dejú na sociálnych sieťach, tak v podstate ten projekt celkom žije.
2: No docela jo, jako, ono to vzniklo tak, že sme měli chuť dělat něco, co nebude spojený s tou technickou stránkou, se kterým je spojený to hraní s kapelou. Jo. To je to zvučení a zvukaři, osvětlovači, dlouhá zvukovka, dlouhý drátování. Jsme si říkali, tyjo, by bylo hezký prostě jezdit zase jenom prostě s kytarou, vlakem, někam přijet a hrát. Tak jsme si říkali, že to budeme dělat spolu a budeme hrát takový covery těch našich kapel v takový táborákový folkový aranži. No a mysleli jsme, že se to stane párkrát a teď už máme za sebou nějaký 20. koncert a pořád se nám někdo nabízí, jestli nechceme přijet. A je to pro nás strašně zábavný, baví nás to a oba se u toho učíme vlastně nemít za zády tu podporu té kapely a toho zvuku a tím pádem je to pro nás jako těžší, najednou jsme zase byli stydliví, jak na začátku.
1: Aha.
2: A pro mě to třeba byla výzva, že musím hrát na kytaru, na kterou jako jsem příliš moc toho nenahrál a moc na ní neumím. A najednou stát sám a hrát ty své písničky s kytarou byla pro mě velká výzva a vlastně mám tu podporu v té báře, takže pořád jsem ještě nedokázal hrát úplně sám.
1: A teda, ak to správně chápem, tak hrajou se pesničky aj Zrní, aj teda
2: jo, Váhej? Převážně Zrní a snažíme se co nejvíc týka písniček 2 toho dostat do toho playlistu. No, ale není to nic, jako, co my se to neříkáme žádný peníze moc velký, nebo snažíme se držet v tak nízký rovině, aby jsme se nemuseli...
1: To je hobby, hej?
2: Aby to bylo hobby, přesně. Aby to zůstalo jako hobby, abychom nikomu nemuseli slibovat, že to budeme propagovat, aby tam nebyla vůbec ta složka, jako ta, která na těch kapelách je tak ta jako nezábavná pro nás.
1: A tá, vidíš, a čo je pre teba to najväčšie mínus práve hrania v kapele, že čo tak ozaj, že nemáš rád ktorú časť? Či je to nejaká časť pri tvorbe alebo pri tých koncertovaniach?
2: Mne nejvíc jako trápí ta propagace. To, co mám pocit, že na to bylo teďka, je čím dál tím větší část toho celého koloběhu je o té propagaci, o tom neustálém sycení sociálních sítí a to je něco, co jako nemám v sobě přirozeně. Na rozdíl od mladší generace to prostě pro mě není jako to.
1: A to si 40-tník.
2: No, přesně.
1: Takže ještě si stále mladšia generácia pre někoho.
2: No, jasně. A jako chápu to, ale prostě to je ta nejméně oblíbená složka pro mě, no.
1: Niekto to má tak aj práve s premiestňovaním sa na koncerty, niekto to rieši tak, že premiestňovanie na koncerty je súčasť nejakého výletu. A s vami je taká legenda, ale teraz neviem, že či ešte platí tá legenda, že máte nejakú veľmi zaujímavú pistáciovú dodávku.
2: No, tak to
1: sa presúvate.
2: To už je minulosť. To nám loni klekla, už definitívne proste prorezla a už sa nepovedla oprava motoru. Takže po, já nevím, kolika letech a tisících kilometrech, který jsme s ním nalítali, tak ta naše legendární pistácie už prostě šla do starého železa a teďka máme novou, žlutou, krásnou. Ale je skvělý, že když jsme byli zhruba před, já nevím, 15 lety, tak jsme snili o autu Volkswagen Crafter. Říkali jsme, já to stojí ale milion, na to prostě nemáme, aha, to není možný. Ale když jednou se proslavíme, tak si ji prostě koupíme. No a teď jsme si ji koupili, ale už o 15 let později, takže už je úplně ojetá a stála vlastně stojí minimum. Ale my máme, my jsme to dokázali.
1: A tak ale splnil jsi si sen.
2: Splnil, jako úplně jinou cestou, co tam dospělo, ale máme jiné. Nejenom máme prostě Volkswagen Crafter, žlutý, krásný. Polepšili jsme si.
1: Vy ste kapela, ktorá tí členovia sa poznajú fakt, že už strašne dlhý čas. Je to vec, ktorá nie je úplne bežná, že by sa nemenil žiadny člen v kapele tak dlho. YouTube sú práve kapela, že kde človek asi obdivuje, že ich to ešte stále baví. A toto je vec, občas je to súčasť nejakých rozhovorov, že či to ešte má cenu a tak, že deje sa to, lebo človek sa mení, že či chce alebo nechce.
2: No jasne, to je to takový prijetí toho údelu, že takhle sme, ako nás to strašne baví a zároveň to je, ako je to výzva, pretože sa meníme samozrejme nejak, každý niekam zraje a občas si človek říká, že kdyby třeba hrál s jiným muzikantem, tak se mohl vidět nějak jinak, nebo mohl by víc naplnit třeba nějakou svoji aktuální představu, ale mě vlastně čím dál tím víc baví to, že jsme takhle, že jsme ty kámoši a že ta moje představa třeba hudební není úplně naplněná, ale je vždycky pozměněná těma mýma kámošema a tím pádem vzniká něco specifického. A to mi přijde, že je vlastně úžasný a přínosný. Já jsem na to rád. Jako to naše přátelství je na tom vlastně to nejdůležitější, že i čím jsme právě starší, tím nám víc dochází, že to je vlastně ten hlavní bod. Jako to, že jsme spolu a dokážeme spolu dělat a překonali jsme už spoustu krizí a to je vlastně důležitější než ta samotná hudba.
1: No a je to taký teraz veľký signál aj pre ostatné kapely a práve signál. Čo som to previazal?
2: Teda,
1: si teraz od kapely Zrní zahráme.

toho, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Jan Unger z kapely Zrní je hosťom. Zahrali sme si aj kapelu Idles a vidíš, že teraz pred nami je v podstate leto, aj keď sa rozprávame ešte v zime. Festivalová sezóna. Chodíš rád na koncerty ešte? Že je to pre teba ešte niečo také, že sviatok objavíš niečo zaujímavé? Alebo ale tak príležitostne, keď je čas a že niekto hrá na vedľajšom pódiu?
2: Je to spíš takhle, no. Je to spíš náhodně, že jsme někde třeba na festivalu dřív, nebo tam zůstáváme a můžeme slyšet díky tomu jiný kapely, anebo jedu někam z báru, která hraje se svojí kapelou a tím pádem já si pak můžu poslechnout jiný kapely okolo. Málo kdy jdem někam sami. Teď jsme třeba byli teda v zimě na Jamie XX v Praze, to bylo skvělý, ale jinak moc toho nevidím, neslyším. A je to ještě taková, tak mám ještě takovou deformaci, že samozřejmě tu hudbu jako poslouchám jinak, jo, poslouchám jinak ty kapely, protože hned tam sleduju nějaký možnosti se poučit, nebo zkoumám zvuk, jako neumím to moc poslouchat, jako nezaujatý posluchač, si myslím.
1: A všímaš si asi ten jav, ktorý už je dlhodobejší, že nevzniká veľa kapiel, ale že sú to skôr také projekty menšieho charakteru a že v podstate kapela vás je 5 či 6, vás je 5, čiže? Že to je už taká anomália, dá sa povedať.
2: Je to tak, hele, je to tak, sme už takový dinosauri vlastne, to je ten spôsob tvoření jako v kapele ešte jako v pěti, to je už trošku ojedinělý, bych řekl. A chápu to, no, jako ekonomicky to je vlastne strašne nevýhodný. A dneska je prostě vlastně ideální být sám a něco si pouštět k tomu. No. Ale zároveň si myslím, že to je nějaký jako, že se to všechno děje v nějakých vlnách a že to zase začne být třeba zajímavý, jo? Zase začne to být už tak ojedinělý, že se to lidem sebe líbit, no. Mně to třeba už dneska přijde, ale už sám vidím, jako, když se kouknu našeho houslistu, říkám si, tyjo, on hraje na nějaký prastarý dřevěný nástroj, prostě struny brnká do něj, smyčec má na konci něco z mamuta prostě a s tímhle on hraje, vyluzuje ty tóny. Tak to mi přijde, že to je vlastně, jako už je to prehistorie, ale v té dnešní digitální a rychlé době to vlastně může být docela nakonec osvěžující.
1: To tak je, že každý z členov kapely si vymýšľa ten svoj part, že ozaj celá kapela komunikuje o tom, ako to bude znieť?
2: Čím dál tým...
1: Nebýva to tak vždy, no.
2: No, jasne. No, nemáme žádnýho jako direktora, nemáme nikoho, kdo by rozdal party. Na začátku jsme si do toho navzájem strašně kecali, jakože furt jsme se každý kecal do každého nástroje. A teď už jsme v fázi, kde si do toho mluvíme naprosto minimálně. Už věříme tomu, že každý si ten nějaký svůj jazyk na tom svém nástroji těma rokama našel a necháváme to na něm. A vlastně právě to oceňujem, že se skládá těch pět jazyků, a ne, že si do toho kafráme, no. Samozřejmě jsou momenty, kdy jako celá kapela Ondřejovi třeba u bicích prostě do toho nějak mluví, jako že by, ale většinou to už je jenom tak maličko.
1: Už sme tu povedali ten vek viackrát, ale veď čo, už je to celkom dlho, čo kapela Zrní je na svete a čo hrá niektoré skladby, že ktoré vznikli na začiatku a boli hneď úspešné, pravdepodobne ich stále hrávate. Vieš tom ešte nájsť záľubu, že si zahráš Hejkala napríklad?
2: Hele, zrovna, když meneš toho Hejkala, tak u nej... Jo, ten mě pořád úplně stejně baví, nevím, čím to je, je tam nějaká esence, která mě neomrzí. A pak jsou skladby, u kterých jsem rád, když se na nějakou dobu z toho playlistu vyřaděj, a pak se asi jako svěží vrátěj a zase mě baví víc. U některých jsme třeba na několik let dali pauzu a po návratu najednou jsou z nich vlastně jiný písničky, dostali trošku jinou aranži, trošku jinou energii a baví nás zase jako, dalo se říct, víc, než když jsme vymýšleli. Ale úplně jako základně pro mě je důležitý na koncertě ke každý té písnice vlastně přistoupit jako k nějaký formě meditace, že prostě do toho znova a znova musím přicházet úplně uvolněný, klidný, plně odevzdaný té věci, propojený s těma lidma. A tahle výzva vlastně se nemění a tím pádem můžu dát jednu písničku teoreticky po tisícátý a pořád tam je ta stejná výzva, jako neupadnout nikam myšlenkama, neodletět, právě nemyslet na to, je, to je ta stará písnička, no tyhle myšlenky, aby úplně zmizely, nestydět se, takže tě to může bavit pořád stejně.
1: aj sa to deje, že keď príde nejaký nový element, napríklad teraz sa nové skladby si urože vznikajú nejakým novším spôsobom, tak že prearanžujete spätne aj ostatné skladby, aby to tak sedelo, že vám niečo napadne a že á, bolo by dobre to skúsiť ináč a že sa zmení celý ten program viac menej.
2: Jo, u těch starších věcí přirozeně nějaké, jako trošku do toho vchází nějaká improvizace a ty prvky, které jsou nám dneska vlastnější, než ty, co byly v minulosti, takže to se děje, no.
1: Ideme si opäť zahrať niečo z toho výberu. Inak musím povedať, že celkom pekný rozstrel má, že je tam aj elektronika, pesničkárstvo, všeličo. Teraz napríklad si dá hráme kapelu K.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Dnes Jan Unger z kapely Zrní ako host. Rozprávame sa o všeličom, ale ešte sme sa nedostali k jednej zásadnej téme, ktorá viem, že je pre teba veľmi dôležitá, a to je príroda. To je v podstate téma, ktorá sa v každom rozhovore s kapelou Zrní objaví, že jednoducho máte blízko k prírode. A čo to znamená?
2: To je strašne taký obšírný, hele, tak no,
1: no
2: príroda,
1: no.
2: Sme
1: že ste zmenili
2: prírody.
1: Svoje životy tým, že ste sa presťahovali na
2: venkov. Jo, vidíš, no tak to je, tak... dobře to vedeš. No, no, ja som sa pred 10 lety vlastne díky báře svý ženě presťahoval na venkov, kam som za ní odešel, takže místo v industriálního Kladna, teďka bydlím na vesnici poblíž Poličky, na začátku Vysočiny.
1: To musel byť ale strašný šok, nie z toho Kladna.
2: No, jako mně se to Kladno líbilo tím, jak bylo vlastně zajímavý, jak bylo zajímavý hledat si to hezký v tom ošklivém. Ale teďka, když jsem přešel na tu vesnici, tak cítím, že vlastně tady je mi fakt přirozeně mnohem líp, no. Že to je prostě hezký, tak jak to je, jako nemusím v tom nic hledat. A je to inspirativní, je to příroda, ten její klid je inspirativní, to životní tempo tady je daleko pomalejší. A když se čas od času přesouvám do Prahy na kapelní sraz třeba, tak je to pro mě už najednou docela šok. To množství lidí anonymních, o kterých nic nevíš, teď jenom minou a se zmizej. Ten zvukovej tlak a světelný tlak a věmovej tlak, tak tady na vesnici to je úplně jinak. No. A vyhovuje mi to víc teda.
1: A že ti to vyhovuje, asi je doložené tým, že si vydal zbierku básni Dneska nahoru nepolezu, není to potřeba. Málo to práve súvis s tým, že ako si sa tam zmenil na tej vesnici?
2: Myslím, že jo, no, že ty básničky vycházejí práve tady z toho místa a z radostného života tady v tom domě, co máme na vesnici. A je takový celkový radosti a klidu, co tu mám s dětma, s rodinou, znaky životního štěstí, který mám pocit, že na něj jako přicházím.
1: A tato kariéra básnického charakteru bude ještě pokračovat?
2: Já doufám, že jo. Od té doby vydání této první knížky už jsem napsal, myslím, básniček tolik, že nějaká druhá by mohla postupně se z toho vytesat. No. Rád bych, baví mě to.
1: A, tak ale pozme ešte späť ku kapele Zrní. Vy teda, aké máte pocity, keď idete na Slovensko?
2: No my sa vždycky tešíme, že jo? To je takový, když ešte tu delší trasu, tak ta kapela chytne takový dodávkovej humor a dodávkovej
1: smrádek. Vibe.
2: No, taky, no, vesně. A prostě se najednou cítíme tak jako divočejší, rock'n'rollovější. A taky víme, že publikum na Slovensku je přívětivý nebo takový otevřenější, dalo by se říct. Takže se na tom vždycky hraje dobře. Kor v Kristiány v Prešově, tam se vracíme hrozně rádi. No a že tam se prostě těšíme, to tak to je.
1: Tento rok 2026 už si povedal, že teda bude nový album a tých koncertov na Slovensku teda bude viacej. Zatiaľ je toto naplánované, veď to sme povedali február, ale teda je to taká méta, že chcete si viacej zahrať aj na Slovensku?
2: Já mám teda pocit, že to asi zůstane u těchto dvou. Myslím, že možná je tam ještě jeden v Bratislavě na podzim, teď se nejsem úplně jistý, ale myslím, že jsme se o tom nějak bavili s klukama. No, myslím, že to asi u těch dvou zůstane. Ono to nějak moc jako ekonomicky je to dost složitý. Je to vlastně pro nás na Slovensko právě, jak jsme se bavili o tom, že nás pět a je to hodně daleko a vlastně kluby nemůžou jako vlastně dávat moc peněz jen tak jako na jistotu. No, my si nemůžeme být jistí, že přijde hodně lidí, takže je to obtížný ekonomicky.
1: No, pýtam sa aj z toho dôvodu, že aj u nás je cítiť v kluboch taký určitý odliv, čo sa očakávalo, že to bude opačne po tej pandémii.
2: No,
1: že ľudia ako keby majú problém chodiť do tých klubov. Vnímaš to teda aj ty, a že aj u vás to je ten istý problém?
2: Je to presne tá vec. Teďka si znova říkám, že to je téma, ktorý som sa nedotkli a pritom je docela dôležitý. A to je, že tohle upadá, no. Kluby mají potíž s tím se uživit a tím pádem i platit jim tomu nějaký fix kapele. A je to možná trošku jako s tou kapelou obecně, nebo s tím celým sektorem, že prostě že to je něco, co už patří trošku minulosti a je potřeba to dělat nějak jinak. Já vidím, že třeba fungují prostory, kde to žije přes celý týden, třeba při nějaký kavárně, jo, že tam lidi jsou zvyklí chodit den co den a pak na dveřích vidějí plakát, jo, o víkendu se tady koná koncert. Tak to pak funguje, to je takový komunitní centra, to jako běží dobře, ale klasický kluby, který, nevím, frčeli v 90. a kterými jsme ještě chytli jako nějakou vlnu klubů, tak to mám pocit, že je na ústupu, no. Že lidi nemají moc, netoužejí jít do nějakého tmavého prostoru jenom kvůli koncertu, že to je trošku minulost, no.
1: V Česku prišla taká novinka, možno, že mi budeš k tomu niečo vedieť povedať, že štatút umelca, neviem, že presne, že čo to u vás znamená, že či sa teda to nejako dotýka.
2: Člověče, myslím, že se mě to dotýká, ale zatím jsem se tomu nevěnoval, protože jsem se nějak tak doslechl ze všech možných stran, že mi to zatím nic moc jako stejně nemůže přinést. No,
1: ale
2: že to
1: je jenom nějaká, že... mal by si pečiatku, že jsi umelec.
2: Vím, měl bych pečet, přesně. A myslím, že zatím by mi to umožňovalo jenom to, že bych se mohl nějak žádat o nějaký granty a tak. Což zatím nevím, zatím jsem to vlastně nenapadlo mě, jak to využít. Ale neznamená to rozhodně nějaký paušální třeba jako plat nebo něco takového, to zatím se nic takového neděje.
1: No. To je len, aby sme teda dali víziu aj na Slovensku umelcom, ktorí teda ešte nemajú ten štempel úplne, takže
2: jo.
1: Čakajú na to. Každopádne umelecké zoskupenie Zrní existuje stále, ako sme sa dnes dozvedeli, ako sme aj počuli a ako aj viete už, že zavítajú na Slovensku. Ja ti, Jene, ďakujem, že si našiel čas. Prepáč, že som ťa vyrušil doma uprostred, ja neviem, čo teraz ide.
2: Ne, to sa vôbec nemluvím. Ja si tady sedím proste u krbu a koukám sa ven.
1: To je to tak zle.
2: A rád si u toho takhle s tebou popovídám, to je úplne. Ja ďakujem.
1: Tak nech sa kapele darí a užívajte.
2: Ďakujem moc, tobie sa aj sa také dobře daří a posluchačom zdravím. Čau.